0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc. Sople juli skrat.